0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you.

byl hlavní single z 6. studiového alba Volby Seal the Deal and Let's Boogie v roce 2016, tedy 10 let stará záležitost. Jak jste se cítili před 10 lety, co? Jinak skladba se stala 5. singlem skupiny, který se umístil na prvním místě americké hitparády Billboard Mainstream Rock. 6. hodina započala, den se rozjíždí na plné obrátky a řekl bych tak nějak i dnes ve společnosti vašeho nejmenšího kamaráda v Evropské unii. Každopádně nás dnes čeká pořádná porce, a to nejen ráno, ale pak odpoledne v Los Bastardos. Jsem takový okupant rádiových rozhlasových vln rádia, hej, pro dnešní.

Čaba neblázní, 6 hodin 13,5 minutky, toto byl prudký slovenský hard rock 80. let. Je 20. července roku 2000, kolik? 26, 201. den roku podle gregoriánského kalendáře. Ne, a do konce roku nám zbývá 164 dní, kdyby vás to zajímalo, tak je třeba kupovat vánoční dárky. Ale zase nemusíte myslet na každého. Svátek má Eliáš, Ilja, Iliana nebo Eliana. A na tento den připadá Mezinárodní den šachu. Takže můžete kohokoliv vyšachovat. Ono se to vlastně slaví na památku založení Mezinárodní šachové federace v roce 1924. Dále se slaví také Mezinárodní den měsíce a den posílání elektronických přání. Kdo toto vymyslel, tak tomu bych ukopnul hlavu. Ale jinak máme samozřejmě ráno, pondělí, nic horšího rád nemůže.

Thrashe neuškodilo. Pamatujeme album Dead Magnetics, kovidy Metallica. No a teď už pojďme do roku 1973, kdy kapela, nebo kapela, kdy dva kamarádi, taková SS jednotka, Gene Simmons a Paul Stanley, zakladají spolu s Ace Frehlym a Peterem Chrisem kapelu Kiss, ale po celou dobu její existence ve skupině zůstali pouze oni dva první. Mezi dalšími hudebníky, kteří se v průběhu let přicházeli a odcházeli, byli, to asi víte sami, že Vinnie Vincent, Tommy Thayer, Eric Carr, nebo Štík, Bruce Kulik, a nebo aktuálně i Eric Singer. Skupina vydala mezi lety 74 a 12 20 studiových alb a pokračovala v koncertování dalších více než 10 let, než se rozhodla ukončit své velkorozpočtové živé vystoupení. Nikdy ale pozor, já to říkám z toho důvodu, že jsem se ráno probudil a v hlavě mi dunila jedna skladbička, která za chvilku začne tady preludovat na rádiu. Hej, a to říkám z toho důvodu, že mi se vždycky ráno něco v hlavě začne rodit, nějaké ty capiny a podobně. No ale zkrátka nikdy Kisáci neoznámili formální rozchod a plánují pokračovat v odkazu Kiss v podobě Avataru a pravděpodobně i dalších věcí v budoucnu. Také se vrátili na pódium v pouličním oblečení na akci Kiss Cruise Land Lucket in Vegas a hlavně začínají vytvářet novou muziku. Čeho se ještě od nich dočkáme? Tady je ta skladbička. Člověk se probudí po ránu, spocený jak vrata odchlívá.

je 6 hodin 30 minut, kdyby vás zajímalo počasí, no zkrátka nějak bude, těžko říci, u nás leze Oscar teprve nahoru, tak se podle toho zaříte sami, je přece léto a tady...

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: Skytanovými ripy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

6 hodin, 8.30 minut, to byly pokřivené sestry, křiváci neskuteční, Twisted Sister, správný stát dne je klíčem k tomu, abyste se celý den, přátelé, cítili šťastně a sršeli dobrou náladou, když už ne dostatkem energie. Ranní rutiny mohou výrazně prý zlepšit vaši fyzickou i mentální pohodu, zvýšit produktivitu a dodat vám energii na celý den. Poradím vám s radostí sebe vlastní, abyste se cítili svěže, měli dost síly na výkon v práci a byli jste motivováni a připraveni čelit výzvám, které vám dnes den přinese. Ale teď si dám hydratační pauzu, jak je dnes moderní říkat, a vy si zatím dejte další porci muziky. Toto jsou Pop Euro.

Český Ozzy Osbourne, Radia Zlínský, Red Z a jeho Blizzard na Hey Radio. 6 hodin 44 minutek. Tak co ovečky, mé ráno brzo procitnuvší. Teď se teprve dozvíte, co máte dělat a co děláte blbě. Abyste ráno nevstávali celý zničení a vaše první kroky nemířili rovnou ke kávovaru, je důležité chodit spát včas. Někteří už chodí spát i se slepicemi, že jo? Studie naznačují, že dostatečný spánek má na kvalitu našeho života prý zcela zásadní dopad. To, že přijdete o spoustu věcí, to je druhá věc. Začnete den sklenicí vody s citronem. Hydratace po noci je klíčová pro správné fungování těla, píše se v odborných kruzích. Dále voda s citronem nejen hydratuje, ale také podpoří váš metabolismus a pomůže pročistit tělo od toxinu. Věděli jste, že váš metabolismus se může zvýšit až o 25%, když pijete vodu na lačno? Pak následuje cvičení nebo procházka, ovšem komu by se chtělo. O vyvážené snídaní jsme hovořili minulý týden, žádný spěch, no streso. A pozor, doporučuje se hudba. Ta má velkou moc změnit vaši náladu a dodat energii. Ráno si pusťte svou oblíbenou muziku nebo rádio a můžete si vytvořit i playlist speciálně pro ranní probuzení. A pokud si zatančíte pár minut před zrcadlem, udělá to z vaší náladu po zbytek dne divy, ale musíte se předem upravit, ať se sami neleknete sami sebe. Ale opatrně, jak říkám, s těmi z vás, co připomínají reklamu na Michelin, abyste to roztančené něco dokázali bez úhony zastavit, neb koupelny obecně nejsou největší a když už se tam vlezete, tak buďte prosím vás opatrní. Načechlejte si trvalou, oblékněte si mrkváče, mokasíny, překládané košile a babičky a mavičko. Babičko a dědečku, nebo dědečku a babičko, dětem disco LPčko, mrkváče na nohy a vyrazit společně s Odou Říhou a Katapultem. Moderní disco mody.

Kapela Rad a skladbička Round Round, kterou jste právě doposlouchali a doposloucháváte v 6. hodině 53. minutce. Vlastně přeje dobré ráno všem, kteří se probouzejí, nebo třeba zevlujete někde u okna s cigárkem a Turkem, ne Filipem, toho si nechte na potom. No ale na druhé straně v příští hodince se vrátím k fotbalu, samozřejmě podíváme se do kalendáře a čeká vás další porce výživné muziky, která do vás napoupuje energii jako Citron v roce 85, když vydali album plný energie. Toto nejsou Citroni, to je Depressive Age a depresivní ráno můžeme prožívat, protože je pondělí a všechno teprve startuje do háje zeleného. Ale u nás svítí krásné sluníčko, tak se jdu podívat, jak vypadá můj bazén, hodit močku. No, a dát se zase do pozoru. Jo, a netko, jo.

s kapelou Nickelback jsme vstoupili do druhého dějství dnešního rána, které prožíváte s Bastičem na Hej Rádiu, samozřejmě je kde jinde. No a musíme si říci, že kdo sledoval včera fotbal, tak asi ví, o čem je řeč dneska. Španělé jsou mistři světa, to je moc dobře, to si můžeme tak rochnit maximálně, protože Argentina toho moc nepředvedla, chudák Messi se trápil jako hrob, ale myslím si, že existuje jeden jediný člověk, který zkazil celé mistrovství světa a říká si, myslím, strýček McDonald, jo. Oni vlastně tam už tu červenou kartu, to jsme tady prodiskutovávali, inspirovali se samozřejmě i Super Bowlem a poločasovou přestávku finále mistrovství světa mezi těmito dvěma lídry rozhodli o koření takzvanou halftime show. Na trávníku se vystřídala královna popu Madonna, korejská skupina BTS, Shakira tam točila svou prdelí, jo. Dirigent Gustavo Dudamel tam byl, nechyběli ani brazilské legendy Ronaldinho s Ronaldem. No zatímco diváci na stadionu v New Yorku si velkolepou show užívali, ve fotbalovém světě se na FIFA valí vlna kritiky a rozhodně není malá. Mě tam potěšila jedna věc, když tam vytáhli tabuli a na ní stálo

písmenka JB, jo, takže oni volali Jirku Bastu, ale přišel místo toho Justin Bieber, což je prostě úplně, úplně zoufalá situace, jako je celá Amerika zoufalá, no. Viva la vida loca, ale píde verzi, než by původně předpokládal, jo. Fotbal je za námi, začínají smutné, nudné dny, ale s rádiem, hej, ani omylem.

Je tolik, kolik právě vaše oblíbené rádio Hej přináší kalendárium. V roce 1947 se narodila další ikona světového showbizisu Carlos Santana a v roce 1953 to byl Dave Evans, první zpěvák AC/DC. A pak přišel rok 1964 a to se narodil Chris Cornell, zpěvák Soundgarden. Ironí osudu je, že v roce 2017 umírá jeho velký kamarád Chester Bennington z Linkin Park. Toliko asi v této chvíli a mohu říct jenom jedno jediné, dámy a pánové, přeji vám dobrý den.

spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružnost.

Rokový hermafrodit Marilyn Manson, to je něco mezi mužem, ženou a nafukovací pannou. Tak dohrál skladbičku Rock is Dead, no a já vlastně musím říct si, víte co, když máte obvoďáka a kamarády doktory, tak pamatujte si, že doktor nebo lékař je od slova lékat a nikoliv léčit. A on mi tak napsal, tak co Jiří, jak ti je, říkám, ty vole, co se mě ptáš, já jsem mechanik servizovat s odborným zaměřením pro obráběcí stroje a výrobní linky, já nejsem felčar. A on si myslí, že si ze mě dělá to a on říká, no přesně to jsem myslel, no a on říká, nezahraješ mi něco, já říkám, pro tebe, zcela určitě. Ty si ze mě děláš prdel, já ti pošlu krásný zadek.

nový hluchý leopard na iRádiu půl minutky před půl osmou. Dev Leopard. Občané, já se musím vrátit ještě k mistrovství světa v Kopané. Finálový Lupen stál bez párkaček čtvrt mega a na černém trhu skoro až bilion korun. Stadion narvaný, přijelo na 50 tisíc Argentinců. A teď mi řekněte, u nás média říkají, jak jsou na tom blbě, jo, tam ti Argentinci a Venezuela a já nevím kdo. A já třeba čtvrt mega na fotbalový zápas nemám. K tomu připočítej dopravu, ubytko, nějaký gábl a jsi někde úplně jinde. A nemyslím si, že i další na to lehce mají. Tak mi řekněte, kde ti chudáci na to berou. A to nejen Argentina, jsou chudší země, daleko chudší než naše politicky rozhádaná republika. A přesto jedou stadiony narvané, lidi happy a my sedíme u obrazové v obyváku, žereme jednohubky a jsme šťastní, že máme přenos. Jestli náhodou někde není chyba, jakože třeba si občas někdo plete mě s Juboxem, že do mě hodí 5 korunu a vypadne z toho písnička. Jubox Hero a Foreigner teď na Radio Wave. Po půl osmé.

Tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Nesmrtelný rodič MZO a jeho skladbička Metal Will Never Die. Myslím, že vyšla na v roce 2012 za posmrtném kompilačním albu americké formace Dio. Navazovalo na kompilační album vlastně The Very Best of Dio v roce 2000, které obsahovalo skladby z prvních šesti studiových alb Dia a živého EPčka. A dvojka navazovala na předchozí album. Mimochodem Eddie Trunk, rozhlasový moderátor a dlouholetý přítel Ronnieho James Dia, poskytl vydání poznámky k albu, které bylo silně propagováno v jeho rozhlasovém vysílání a mělo docela slušný ohlas, to si budeme nalhávat. My ovšem teď momentálně budeme hovořit o tom, o čem asi hovořit nechceme, o počasí. Na východě Čech budou bouřky doprovázeny silným větrem, přívalovými dešti a většími kroupami, tvrdí lživý český hydrometeorologický ústav, který dokáže říci, no nevyšlo to. No, zkrátka dobře varuje před výpadky v dopravě, energetice, zemědělství, kroupy, podle nich budou dosahovat velikosti kolem 2 cm a takové různé výstrahy, jo, pro jihočeský kraj, Vysočinu, jihomoravský kraj, olomoucký kraj, zlínský kraj a náš moravskoslezský goralsko-prajský kraj. Ach, bože můj, kdy už konečně bude léto. Budíš pochváleno, že? To se tak říká vždycky. Tady už je dámy, pánové. Slovy byla nakrčila, volem to je on my úrody, Schneider, mohl se domů, ale vy posloukáte rádio, hej. Jsem si zahrála krčila, ne? Tomu za chvilku předám žezlo a půjdu do ča. Ne, na Milana nemám. Já mu můžu maximálně vyměňovat a prát ponožky, to je vše.

0: Umově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm,
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rockcastle
0: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

dohrává. Teď si představte, že zpívá mrtvola, jo, skladnice si vezme metlu a tančí u toho ve skladu, jako já se mi stačí si, co si budem nalávat. Jedna mrtvola dohrála, předtím zpívala další mrtvola, takže mrtvolné ráno máme za sebou. No a je třeba předat žezlo, jak jsem řekl Milanovi Krčilovi v této chvíli, protože onehdy jsem po ránu točil takhle klikou lanovky, když jsem předtím posnídal od Krčila borůvky. Dal bych si i kafe a okurek, to mi ale ukradl a sežral pícha Mirek. Pak spustila se nová apka a oba nás zrušil Aleš Konopka. Mějte krásný zbytek dne a uslyšíme se po 13. v Los Bastardos. A co vymyslím, ještě sám, bohužel, nevím. A vzpomínka na dnes zeslušího Chestera Benningtona, Linkin Park. Tak pá Chesteráček, loučí se Bastíček.

Dámy a pánové, krásné, dobré ranko, jak se to vezme, ne čerstvě po šesté, ale každopádně po osmé. Jirkovi děkujeme za Moravskou střelu dnešního dobrého rána, která proletěla éterem a vlnami, frekvencemi Rádia Hej. S humorem, se skvělou muzikou, Jirko, díky.

My jsme se samozřejmě z Moravy dostali až na Pardubicko, tady konkrétně Pardubice, kde už teď raní éter, raní proud pro vás. Těsně po celé, po osmičce, ano, po osmé raní.

Jak se říká, z těch střel 10 zhruba a 2 trefí, nicméně je to tak, dnes už jsou i aplikace, které vám to řeknou úplně přesně, takže můžete zjistit, jaké počasí, že nás čeká, dnes to půjde pod 25 stupňů.

za půl 4 minutky, 8:45 letí to. Naši posluchači píšou také z Německa, ale pozor, skutečně Němci. Guttburg und Milan. Teď tam napsali, prosím, prosíme, ano, v množném čísle, prosíme o německou muziku, Deutschland Musik, každopádně Rammstein a Deutschland, to je ta skvělá muzika. Já to tady v rychlosti překládám, to jsou lidé, kteří nás poslouchají už hodně dlouho. Autobahnen Frankfurt nad Mohanem až po Essen. Tenhle úsek spravují tyhle chlapíci, kteří poslouchají v Německu. Radio Hey!

Jinak ten pozdrav, co pánové z Německa posílali, tak samozřejmě patří i posluchačům Rádia Hej. Přáním hezkého rána vám všem. A tihle kluci spravují úsek od Essenu až po krásné město Grossgerau, které je zajímavé velikou poutavou historií. Něco jako naše město Cheb podobně, ale samozřejmě je to o něco větší, tak na to můžete mrknout na mapě Grossgerau, Essen a ten směr je až po Frankfurt nad Mohanem. Teď už ale jedem s další muzikou, Sonata Arctica.

bývalá finská sestava formace Sonata Arktika 1996 Finsko, jak jinak, když si budeme jmenovat jejich členy, zástupce tady hudební sekce tyhle party, tak to bude jako na ledním hokeji ve Finsku. Tony Kako, Elias Viljanen, Pasi Kaupinen, ještě na modré Henrik Kinkenberg, ještě také červená Tommy Portimo. Ano, jsme tam a jdeme dál. Sabaton.

0: Rytmická melodická muzika, úžasná. Hraní metru, hraním proudu. Druhá minutka popudová, to je pro týmejt za námi. Před námi ředitelství silnic a dálnic České republiky Honza Riedl, tiskový mluvčí. Honzo, zdravím vás a přeji krásné dobré ráno, slyšíme se.
1: Krásné, jistě se slyšíme, tady to je signál, který máme rádi.
0: Ano.
1: Krásný nový týden.
0: To je ten signál, ze kterého mi děláte vždycky ranní kávu, ano, to je kuchyňský signál, dobře. Výborně, máme prázdniny, frčíme dál, zkrátka v tom tempu, které jsme nastavili a nasadili už vlastně od toho června, se dá říci. Jezdíme neustále po silnicích, Honzo, máme další, a rozhodně, že máme další informace, co se týká plochy a co se týká silničních ploch v České republice. Pojďme se na to mrknout.
1: Určitě, samozřejmě jezdíme. Ostatně dovolil bych si upozornit na to, že máme čtvrtinu prázdnin za sebou.
0: Ano.
1: Nebyla špatná, myslím si, že jako správný optimista mám, vidím ještě ne poloprázdnou, ale plnou láhev, z čehož mám radost, to znamená tři čtvrtiny krásných prázdnin před námi.
0: Ano.
1: A na takový ty bubáky, jakože bude strašně horko, bude strašně zima, tohle to počasí patří ke každému období, takže vůbec toho bych se nebál. Pojďme na ty silnice, dálnice. V tuhle chvíli je trošku hustší situace kolem letiště, tam, kde stavíme novou mimoúrovňovou křižovatku.
0: Ano.
1: Tam je z jedné z druhé strany zdržení kolem 10-12 minut, on se to trošku střídá, někdy 8, tak jak ta doprava najíždí. Jinak docela nepříjemnou situaci, až 5-kilometrovou kolonu máme kousek za Ostravou směrem na Brno, kolem kilometru 318-320, jednak je tam omezení, jednak tam byla nehoda, nastřádala se tam kolona, zvlášť kamionů vpravo, inu začíná týden. A v tuhle chvíli se to velmi pomalu rozjíždí, tam poprosím trpělivost, tam v jednu chvíli ukazovali ty modely zdržení až kolem 30 minut, to doufám už teďka takhle není, jinak tradičně přes ty prázdniny ta ranní dopravní špička je samozřejmě mírnější, je volnější, ale pořád tady je, buďme na to připraveni,
0: ano.
1: Například i navigacemi, i když jezdíte tradiční trasy. Jinak, když se ohlednu za víkendem, tak tu noční demolici dvou mostů nad Pražským okruhem mezi sjezdem na Barrandov a D5 jsme zvládli, i když to bylo technologicky dost složité, měl jsem přeci jenom pár fotek telefonátů během noci, bylo to takový na knop, nicméně opravdu v 11, jak jsme slíbili v neděli, aby se návratová špička mohla vrátit v pohodě, tak jsme stihli, dokonce v jednu hodinu nebo ještě před jednou hodinou jsme dávali k dispozici oba jízdní pruhy pro každý směr tady na tom úseku, to znamená Brandovskému mostu se velmi ulevilo, ale je fakt, že nedošlo úplně jako do takzvaně, jak by řekl sexuolog, do mrtě k demolici obou těch mostů a v tuhle chvíli opravdu tam ještě jako něco doděláváme, ale je to daleko, daleko za jízdní dráhou, to znamená, můžete maximálně sledovat, což vám nedoporučuju, radši koukejte přes volant dopředu.
0: Výborně, ano, to byla inkriminovaná vlastně situace, kterou jsme rozebírali ještě před, než k té demolici došlo, samozřejmě technicky náročná demolice, takže ji máme tak nějak za sebou a zvládli jste to úplně perfektně v tom čase, v tom termínu, v tom limitu. Honzo, máme ještě něco někde, nějaký úseky, víme, že prostě zkrátka rotujeme, kolujeme s autákama, jezdíme všude možná, ať už je to Morava, ať je to cokoliv, prostě i zahraničí, máme třeba, nevím, něco, co bychom ještě mohli zmínit?
1: Máme a tak já vás tím budu teďka opravdu tlačit celý tenhle týden, pokud mě pustíte do éteru, tak vám budu zaškrtávat ve vašem diáříčku tuto sobotu od 10 do 4 děláme den otevřené dálnice D35, Ostrov Vysoké Mýto.
0: Ano.
1: To je ta dálnice, která je to je ta dálnice mezi současným koncem dálnice a začátkem dálnice u Vysokého Mýta. To znamená, my opravdu už tu dálnici máme do té míry postavenou, prakticky hotovou, což uvidíte teďka v sobotu. Všichni tam přijďte, všichni se přijďte podívat. Se všema si podám ruku, kdo teda o to bude stát. Já teda strašně. Jo, bude tam i pan generální ředitel, to znamená, jeho můžete pochválit, eventuálně vyplísnit za nějaké křivé svodidlo, on to unese a je třeba nějaká zpětná vazba. V každém případě znova říkám, hele, mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem tuto sobotu od 10, den otevřené dálnice, počasí bude krásné a rovnou říkám, kdo tam přijde s tím, že nám řekne, hele, vy máte novou dálnici, jakože říkáte hotovou, ale ten tunel nemáte hotový, to jste teda pěkný lumpáci, tak my řekneme, hele, bacha, to jsou dvě samostatné stavby a tunel není žádná legrace, jo? To znamená, že skutečně my teďka 24. srpna budeme dávat k dispozici dálnici, to znamená jedním brzem už dojedete až za Vysoké Mýto, no jasně, že tam upravíme ten světelný semafor, že jo, aby pouštěl být od dálnice, nebojte, ale zároveň vám ukážeme, jak jsme daleko s tím tunelem, který předpokládáme, že by mohl jít do provozu, já si myslím, že příští rok před létem určitě, možná mluvím o nějakým dubnu, květnu, to je docela optimismus, ale já ten optimismus mám rád. To znamená, ještě jednou, tuhle sobotu, to jsem se nesek, tuhle sobotu od 10 hodin, tak opravdu na všechny z vás se těším, bude hezký počasí, Ostrov Vysoké Mýto na dálnici.
0: Honzo, jako jste prostě promotér, no, jako krásná show, one man show, hele, jako kvůli otevření televize a silnice, tak to je úplně perfektní. Pozor, já jsem tam v sobotu byl na svatbě, protože jsem tam měl pro přítelkyni, no a každopádně vyzvednout, jako jo, a jel jsem si tam nějakou prostě v noci, jako v 11, a najel jsem si na kousek této dráhy a musím potvrdit, že ten asfalt, Honzo, jako ten je úžasný, jo, já jsem tam projel skutečně jenom takový oblouk a hned jsem sjížděl zase tam, kde jsem zkrátka měl, takže bezvadný úsek a vám všem doporučuji, jak říká Honza, mrknout se na to a přijít tam společně a můžete zkonzultovat vlastně vaše různé invence, nápady, náměty, co třeba jste drželi dlouho v sobě doma, nebo na co jste se chtěli zeptat, tak tady skutečně Honza, jak říká, bude Honza Riedl a může vám odborně říci, co vlastně všechno obnáší a že to není úplně taková sranda, jak to vypadá. Honzo, máme ještě třeba nějaký sport, aktualita, počasí, nebo nevím.
1: Už akorát přání tady mám poznamenané, mějte všichni krásný týden a počítejte s tím, že až nás uslyšíte ve středu a v pátek, tak zas do vás hustím tu sobotu, nebojte, ale strašně se na vás těším, opravdu strašně mi záleží na tom, abyste tam všichni přijeli.
0: Výborně, Honza Riedl, tiskový mluvčí, děkuji moc a budu se těšit, Honzo, mějte se hezky.
1: Krásný týden, krásné léto.
0: Děkujeme. Full time rock for you.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
0: Dámy a pánové, 9. minuta, po půl 9. teď už 40, takže ne 39, ale 40. No a tohle už je rok 2009, Michal Kiske, no a nic jiného než Unisonic.

My se s vámi skoro v 50. minutě po celé po 8. raní podíváme do roku. Je to tak, 2009, ano, Powerwolf už jsou tady. Attila Dawn, zpěv Matthew Grey Wolf a další.

0: Showtime Rock for You.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového práva.

0: Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Dámy a pánové, Radio Hey je s vámi společně v ranním proudu, v ranním éteru. Dnes pondělí 27. Jedeme společně na jedné metalové a rockové vlně. Je tady Judas.

Dámy a pánové, tuhle tu romantickou sestavu a sadu muziky skvělé zakončí 1.80. Kalifornská 1.80. Co to asi může být? Nic jiného než Slayer.

0: úžasný legendární trash metal raním proudu na frekvencích Rádia Hej do České republiky, ano, už dnes celoplošně. My si dáme jednu z informací, která se týká cen pohonných hmot. To je taky tak trošku trash, co se děje, ale prostě je to tak. Od pondělí vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za 43,41 koruny za litr. Nafta za 42,13 koruny za litr. Teď už je to opět na provozovatelích. No a novinky se zajeli podívat také na několik čerpacích stanic, aby zjistili, jak se vládní opatření projevilo na cenách pro řidiče. Už teď aktuálně novinky.cz.
1: Radio Hej, rock on air every day.

Dámy a pánové, čas je neúprostný, letíme dál, už necelá minuta nás dělí od 9:30, Dimitri Ocelová parta z české rokové scény nabídnu ještě kapelu Škvor a povrčíme dál po 9:30.

0: regionální, ale skvělá parta Hard Colony. 5. minuta po půl desáté, raní jete, raní prout, jedeme.
1: Full time, rock for you.

Kapela Traktor, omezený druh, 40 je tady. 40. minuta po deváté, za okamžik 3/4 a my jsme ve finále dnešního ranního pondělního proudu.

Náš kamarád Jirka Basta a kolega už zmínil, co se bude dít s počasím, já to doplním. Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také dost chladná rána. Od pátku se však začne vyjasňovat a o víkendu znovu naměříme i tropickou třicítku.

Úžasná parta koná 9:45. Co je také úžasné, že se nám vrátil do týmu Aleš Konopka, který se už na vás těší za malý okamžik, krátce po celé po desáté.

Abychom se s vámi mohli těsně před celou předesátou rozloučit, tak proto přichází celá rodina Štěpánových. Já napovídám postupně záměrně, ale když napovím třeba řekněme Elizabeth, Schardeval, Nosferatu a další, tak je to úplně jasné. Ano, 13. století.

Dámy a pánové, bylo to s vámi úžasné. Dnešní pondělní ranní proud je u konce. Já se těším zítra, krátce po šesté. Nezapomeňte, že tu správnou skleničku teď bude nalévat a rozlívat to dobré víno Aleš Konopka.

Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Roxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Braniny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Braniny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio
1: Hej.
0: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
3: Dnes ráno vás probouzel básník a poeta Jirka Basta, potom to vzal do rukou svižný speaker Milan Krčil, no a dopolední éter na Hej Rádiu to doťukne moje pohodová maličkost Aleš Konopka. Tři mušketýři na Hej Rádiu při pondělním a stále letním prázdninovém vysílání. Co víc si přát? Tak co, kamarádi, jste v práci nebo máte dovolenou? Tak či onak jsme tady proto, abychom vám zpříjemnili dopoledne parádní muzikou a taky přidáme nějakou tu zajímavou, mnohdy i veselou informaci. Tak vzhůru ke strojům, je tady pro vás Motorband, pak i Corbin Dallas, anebo za pár minut i AC/DC.
0: Hey, hey, hey, hey, Radio CZ.

0: AC/DC také patřili do našeho dopoledního pondělního playlistu. To každopádně. No, přátelé, tak Verča si vzala volno, šla si užívat k vodě a proto dnešní počasí nám právě teď přináší Lenka.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, na severozápadě až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na Moravě místy až 26 stupňů Celsia. Foukat má většinou mírný západní až severozápadní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni, za tyto informace. No a přátelé, my jdeme zpátky k muzice. Pochopitelně Dragon Force nás čekají, nebo taky třeba Halloween. A zahrajem si určitě i Dorsey. Tak přeju parádní poslech na rádiu.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete...

Hedgehog a jedna z jeho životních, nazvaná Rocky Doe. No, co se dá dělat, léta nezastavíš, přátelé. I kdyby jsme se, já nevím co, je to tak. Jo, a víte, kdy poznáte, že jste už staří? Když vám lidi chválí boty z krokodýlí kůže a vy jste na boso.

0: River Dogs, American Dream. Jsme stále, dámy a pánové, na rádiu Hej, máme 10:45. Při pondělním vysílání je tady už Vlaďka a ta má informace pro naše posluchače, kteří teď někam míří vozidlem.
1: Dopravní expres.
2: S menším zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D10 na trase Běchovice-Satalice. Na 59. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním a místo nehody je průjezdné levým jízdním pruhem. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna, převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu, mezi 205. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět více než půl hodiny. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 270,5 kilometru ve směru do Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.

0: mít svůj sen, takhle se jmenuje tahle ta věc od Arakainu, ale taky Dimitri. Společně to dali dokupy na tento projekt a povedlo se. Dobrý song je to. Přátelé, kamarádi, až jsem se lekl a mráz mi běhá po zádech, tady čtu takovou hroznou věc. Totiž nová studie představená na kongresu Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii analyzovala data od 118 593 mužů z 5 zemí a zjistila, že průměrná hladina testosteronu od roku 1972 klesla o 54%. Vědci upozorňují, že se tento trend po roce 2000 ještě zrychlil. Mezi možné příčiny řadí chemické látky, narušující hormony, které se nacházejí například v plastech, rostoucí míru obezity, sedavý způsob života nebo zvyšující se globální teploty. Jinými slovy, dnešní třicátník má v průměru výrazně nižší hladinu testosteronu, než měl jeho otec ve stejném věku. Tak se podívejme. Ale 54%, no tak to se mi zdá nějak moc, ne? To je přeci hloupost, Bežinku. No nic, slyšíme se zase po celé čauky.
1: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
2: Rádio hej. Zůstaň s námi na hej.

Alžběta a Skoč. Ano, a my jsme skočili do další a to poslední hodiny dopoledního vysílání tady z Opavského studia. S vámi je stále Alda, je 11 hodin a 5 minut a já doufám, přátelé, že jste se už probrali. Vy, co stáváte později, tak vám přejeme dobré ránko. Ale stejně si říkám, nejlepším čtyřnohým přítelem člověka je postel.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na severozápadě až oblačno, s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na Moravě místy až 26 stupňů Celsia. Foukat má většinou mírný západní až severozápadní vítr. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Máte, kamarádi, nalazeno to nejrokovější rádio v českém éteru, Rádio Hej, a posloucháte dopolední éter. A kamarádi, co si budem, každý z nás, kteří mají nějaký to kilečko navíc, se snaží zhubnout, že jo, schodit to, jak jen to jde, každý má svoji metodu. Proč o tom mluvím, přátelé? Tady totiž paní Iveta dala na Facebook dotaz. Já vám ho přečtu, to mě fakt pobavilo. Chci se jen zeptat, zhubnul už někdo z vás ze sexu? Já jen, jestli se nemorduju zbytečně.
1: Hey, radio, hey, radio.

0: Storm. Pochopitelně na rádiu, hej. A teď už je tady opět Vlaďka a informace z dopravy.
1: Dopravní expres.
2: S menším zdržením počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D10 na trase Běchovice-Satalice. Na 59. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním a nehoda blokuje pravý jízdní pruh. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 210. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět více než půl hodiny. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 270,5 kilometru ve směru do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
3: Hey Radio CZ.
0: Děkujeme Vlaďce za informace z dopravy. No a přátelé, když už jsme u toho, tak tady čtu, že vláda ukončila regulaci cen pohonných hmot, a to od včerejška, a tudíž vypršela platnost mimořádných opatření, kterými stát omezoval marže čerpacích stanic a stanovoval maximální prodejní ceny. No, takže ode dneška se tak ceny benzínu a nafty v České republice opět řídí výhradně tržními mechanismy. Takže se dá očekávat, přátelé, že se opět benzín zdraží. No, ale z druhé strany si zase můžete tak jako to vzít jakože kladnou informaci nebo kladnou věc, protože když třeba teďka chlapi budete chtít jít na rande a budete chtít vonět něčím drahým, tak se můžete polít třeba naftou.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: iRadio.cz.
1: A my se, dámy a pánové, chlapci a děvčata, musíme podívat taky dneska v tomto dopoledním éteru do kalendáře. Musíme nalistovat tu správnou stránku. Tady píšou, že dneska je pondělí. Tak to tak bude. Máme 20. července a dneska vlastně odstartoval 30. týden v roce 2026. A svátek má Ilja. Mužské křestní jméno Ilja má svůj původ v hebrejštině, je odvozeno od hebrejského jména Elí Jáhu s významem Bůh je můj pán. Do češtiny se jméno dostalo z Ruska. Ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu jména Elias. A jméno Ilja nosí v České republice 575 chlapců, mužů, pánů. A tím pádem jsou až na 229. místě, co se týče jakože nejčastějších používaných jmen u nás. No, tak ale to je až daleko, tak chlapci, vás je taky jako šafránu, tak my vám gratulujeme a je třeba se rozmnožovat. Já vám k tomu pustím pěknou muziku.

0: House of Lords. A na displeji tady mám 11 hodin a 50 minut. Tudíž, přátelé, já padám. Balím to a jdu ven. Na procházku. Pěkně si odpočinout. A vy to udělejte taky. No a pokud jdete třeba na oběd, tak vám taky samozřejmě přeju dobrou chuť a taky hezké pondělí a tradičně samozřejmě, ať se vám vydaří celý týden, to vám vždy přeju v pondělí, protože to pondělí není úplně tak nejlepší, takové to milé, no, nedá se nic dělat, ale zase z druhé strany některým z vás právě dneska začala dovolená, tak si to užijte. Máme prázdniny v plném proudu. Doufám, že děti máte na táboru někde nebo u babičky. I když to asi těžko, protože ty babičky dneska mají úplně jiné starosti. Ty chodí do kaváren a někam sportovat, třeba dokonce do kina a tak. No. Nedá se nic dělat. Nějak si to udělejte prostě. Každopádně se mějte moc fajn. A na závěr taková rada, přátelé, já už jsem dneska o tom mluvil. O tom, že někteří z nás se snaží zhubnout, tak mám pro vás takovou radu nikdy, nebo spíš, no ano, radu, nikdy se neptejte vaší manželky, jestli je dneska naštvaná, protože přibrala.
1: Hey, hey, hey, hey, radio, CZ.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Sabotage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.
4: Více informací najdeš na

Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka

0: s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Radio Hay, the power of rock.

one thing.

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

0: Co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic, nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
0: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysílání s Jirkou Bastou.

0: tady kapela Vohnout a zdravíme všechny posluchače rádia Hey!
1: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu,

0: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm,
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
5: Co pak to posloucháte, Kryšote?
6: Rádio Hej, pane veliteli. Bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
7: Co je?
6: Prosím.
7: Říkal jste něco, ne?
6: Nic.
7: Ale ano. Říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušný. Buďte slušný.

samozřejmě kapela Existence a jejich letošní novinka Riding Fast, kterou jste právě doposlouchali. Zdravím národa, lid u zrodu odpoledního Los Bastardos, a protože jsme se už dnes slyšeli a to ráno, nevím, co bych vám ještě řekl, a tak nechám hrát jukebox a půjdu fedrovat ven. Řekl jsem fedrovat, ne fetovat. Ale tu radost vám neudělám a některé chvíle vám z radostí sobě vlastní sprzním nějakým slovním striptýzem, abyste byli o něco chytřejší a nebo to svedli na mě. A usmívejte se, i kdyby k vám přišel exekutor, fízel nebo nějaký jiný zbytečný člověk, třeba i politik. A teď volume doprava. Přichází totiž rokový skřet a mistr mistrů, Bůh bohu, Ronnie James Dio. Angry for Heaven.

kdo by rád nelhal, dnes je den šachu elektronické zprávy, ale také den, kdy se mi podařilo málem zaspat na odpolední. Normálně jsem se natáhl na gauč a probudil se asi před 10-15 minutami a nevěděl jsem, co je za den, kolik je hodin. No zřejmě takzvaný fotbalový syndrom. Zcela jistě se vám to také někdy stalo. A teď už Pink Cream 69 a We Will Rock You. Los Bastardos, plé polní.

Když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že v roce 1947 se narodil ikonický Carlos Santana. V roce 1953 Dave Evans, první zpěvák AC/DC, Chris Cornell ze Soundgarden v roce 1964 a v roce 2017 nás opustil Chester Bennington z Linkin Park. Toliko asi v této chvíli a mě chybí sluníčko. Summer Song a Joe Satriani teď na Hit Radio.

0: To by klidně mohli udělat i stouní, to je jich... Tak je ukradnuté stejně. To by se jim šiklo, přátelé. Nedávno jsem hovořil se svými známými o tom, že mám připravený poslední moderovaný vstup ve svém životě, a to na vlastním pohřbu, že můj syn strčí flešku a já si to odkecám sám, ale začnu to tím, že tam zaklepu na tu rakev, jako bude slyšet, a pak nakonec řeknu, že prostě nyní povstaňte, aplaus na otevřené scéně, jo, rakev katafalko odjíždí pryč a lidi tleskají. Jo, jako já jsem si to vymyslel sám pro sebe, ale nejsem úplně jediný debil takovéhoto charakteru. Nevšední poslední poctu dopřáli pozůstalí manželské páru, když mu v Amsterdamu uspořádali společný pohřeb, na němž se za rakvemi tancovala ta utyče spoře oděná žena. Její výkon dokreslova z reproduktorů hit britské skupiny Queen, The Show Must Go On, a prostě, že show musí pokračovat i bez ní a holka tam na tyči jede. To nemusí být zase marný pohřeb. No ale k fotbalu se ještě taky dostaneme, tahle písnička je ikonická, takže víme, o čem je řeč. A když jsem jí nakousl, tak právě v této chvíli je ideální stav jí tam prostě nějakým způsobem hodit, co? Je tady.
1: Aby ne.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Lidi na Hej Rádiu, máme 13. hodinu 36. minutku. A mě napadla jedna písnička, taky se mi jak dostala dneska dopoledne pod krev. Rudolf Schenker založil Škorpiky v roce 1965. Dokážete si představit 65. A od té doby je jediným členem, který ve skupině nepřetržitě hraje. Zpívák Klaus Meine se k ním připojil o 4 roky později a od té doby je v kapele stále. Zpíval tedy na každém albu Škorpiků, a to od vydání jejich prvního alba Lansohn Crow v roce 1972. Nikdy si nedali delší pauzu, než vlastně oni se ani nikdy nerozpadli. Ačkoliv kapela měla ve svém obsazení střídající se hudebníky, partnerství Schenker-Meine trvá už více než 5 desetiletí, což z něj činí jedno z nejdéle trvajících v celém roku. A právě Baboucí a jejich písmenka teď přicházejí na Hej Rádiu.

album The Headless Children z roku 1989. Musím vám něco v závěru této, no máme tři čtvrtě, jako jo, na dvě. Musím říci, že se nikdy nestačím divit, protože tady třeba americký viceprezident James David Vance je něco podobného jako králíci tady vedle od souseda. On společně s manželkou oznámil narození čtvrtého dítěte. Rozumíte tomu? On posílá lidi do války a sám si jde se starou lehnout na kus řeči. No a pak z toho má takovýto problém, protože neudrží nohy u sebe. No tak, to je americký.

musím se přiznat, že konec hodiny je vždycky fajn, já si jdu odrazit. Toto byli Moravius, Super Dreams, kteří bodovali také v naší hitparádě a my pokračujeme dále kapelou Merlion a já se budu těšit v příští hodince. Povíme si něco, no připomeneme si kapelu Chip Trick, asi budete znát a budete vědět. A kdyby náhodou ne, tak to nikomu neříkejte, alespoň nepoznají, že to nevíte, jako jo. No a mimo jiné se v městě Ozzyho Osborna bude dít něco velkého. Jsem tajemný jako hrad v Karpatech. Tak vydržte, ne?

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Poison roku 2006. Ale mimochodem jsme o tom hovořili, ale zajímavé je to video, kde vlastně ukazuje kapelu hrající na místě se silným deštěm. O tom je řeč, protože k počasí se také v této hodince dostanu. A to video ukazuje ženu a muže, kteří spolu prožívají romantické vztahy, ale když se žena následující den pokusí pokračovat, muž jí to nedovolí, protože se zdá, že ho unavuje. Ježíš, to je tak krásné ze života. Ježko, vyzračí. No není to nádhera. Žena ho unavuje. Jo a to, co slyšíte, tak už je tady s Montrose, se zpěvákem, s Sammy Hagarem a

Tak to byla Lita Ford, ta Ford lítá. Já jsem ji v životě teda osobně nepotkal, již patřila mezi žhavé favoritky, že jsme si mohli sednout a lehnout na kus řeči, ale tak jako bohužel nevím, jak vypadá dneska. A tahle ta skladbička, kterou jste právě slyšeli, Shadow Poison, tak dostala cenu Grammy za nejlepší ženský pěvecký rockový výkon. Já jsem nakousl to počasí, no řeknu vám, přátelé, není to veselý, není. Tento týden kolem 23 plus takové to nahoru dolů, jednou svítí, jednou prší a podobně. No ale pokud jako já patříte mezi milovníky tepla a to, že si léto dalo na chvíli pauzu, vás moc nepotěšilo, nemusíte zoufat, meteorologové totiž pro nás mají dobrou zprávu. O víkendu se dočkáme oteplení, no hlavně aby nescelo, protože ve své podstatě tam mám produkci jedné obecní slavnosti a to se člověk hodně zapotí, když mu do toho prší. No ale i když ojediněle se objeví přehánky o víkendu a naměříme teploty až k 28, v neděli dokonce 26 až 31, zdá se tedy, že se léto konečně zase přihlásí o slovo a já budu šťastný jako blechák. Tady jsou kamarádi, dámy a pánové. Pojďme do toho. 14 hodin, 12 a půl minutky.

že to těm synkům hraje, co? A to už 25 let a v jedné sestavě. Mimochodem, to tež mohu říci, ale daleko větším počtem roku o kapele Chip Trick. Rob Zander, Rick Nielsen, Tom Peterson a Ban E. Carlos založili Chip Trick v roce 1973 a kapelu drží na úzdě už více než 50 let. Peterson se v 80. letech na čas od skupiny odklonil, ale v roce 87 se do ní natrvalo vrátil a Carlos odešel v roce 2010 na dobro. Bez ohledu na několik málo změn ve složení vydali během své více než 50. kariéry 21 alb, slyšíte dobře, odehráli přes 4,5 tisíce koncertů, no a do roku 26, že samozřejmě stále koncertují a jsou i letos na turné. To jsou oni.

Čau, dneska je pondělí, tak nic moc. Zítra má kámoš Luboš Vlk, známý fotbalista a šéf fotbalové Karviné, tak má narozeniny. Ve středu to bude rok, co odešel pán Temnot do svého nového sídla, pak má svátek Libor, potom mám svátek, ne, já mám Geburtstag a pak už je víkend. Ale když už jsem se zastavil u toho Ozzyho, tak 22. července to bude rok a rodné město Ozzyho Osborna Birmingham bude konat takzvaný Ozzy Day. Vy to možná víte, já ne, tak já to řeknu těm, co to taky neví. A město připravilo celodenní bezplatný program plný živé hudby, uměleckých instalací, vzpomínkových akcí i speciální vystoupení, která vzdají hold odkazu frontmana Black Sabbath a jeho celoživotnímu spojení s městskou částí Aston v Birminghamu. Mimochodem, program se odehraje na několika ikonických místech, jo, takže u lavičky a mostu Black Sabbath, dále muzeum, art gallery na nádraží Street, jo, a tak dále, to tam nemusíme popisovat, ale přidají se různé soubory typu Birmingham Symphony Orchestra nebo také další a můžete se vyfotit dokonce se speciálně oblečeným maskotem města Bíkem Ozzy. Já jsem měl psa kdysi Ozzyho, trpasličí Pinch, to byl parchant nevychovaný, že oni až za rok to nešlo, tak jsem ho vyměnil za 10 vajec a litr slivovice a on chtěl strašně řídit dopravu, tak nevím vůbec, jestli je ještě na světě, myslím, že ne. No ale součástí oslav bude možnost navštívit také další workshopy a podobně a dokonce bude speciovaná edice triček s motivem posledního vystoupení a seznamem všech 52 koncertů, které Ozzy během kariéry v tomto městě odehrál solově i z Black Sabbath. Takže nezapomeňte 22. července, kdybyste neměli co dělat, zajeďte si tam, jo, seděte si na ten trůn třeba, který tam bude, jako já nevím, že je tam, jako, bude určitě k vidění, jako ten jeho poslední trůn. Můžete trůnit, zatím ale jenom doma na WC. A tady už jsou 90. léta, Perry Mason, Pán Temnot.

0: Snack.
1: Lej, klidně lej dál, to není žádný problém. Helete se, víte co, třeba od času přinesu takovou informaci, která mě tak trošku nakrkne, protože si říkám, že ty příběhy jsou neuvěřitelné a přesto se stávají. Vemte si, že do Las Vegas se jezdí za čím? Za zábavou, že za prachama, většinou je tam sice necháte, ale to je druhý příběh. A jeden šťastný cestující si z Las Vegas odvezl pohádkovou víru, aniž by ve skutečnosti do tohoto města vůbec vkročil. Pouze totiž přestupoval na tamnějším letišti a aby si zkrátil čekání, zkusil štěstí u všudy přítomných výherních automatů. Výsledek je velmi tristní. Ten člověk vyhrál přepočtu 71 milionů korun a mně se chce momentálně asi zvracet.
2: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv je to

0: CZ. Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm,
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny do 31. července předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Vraněny 2026. Sobotu 12. září.

0: Doslova a dobí zvěna lahůdka kroku, švýcarská hardrocková formace nahrála tuto cover verzi slavného hitu American Woman, původně od kapely The Gazoo, na své šesté studiové album One Wise at a Time z roku 1982. Jejich energická řízená verze se stala jedním z nejznámějších předělávek a rádi si ji dávají ještě stále na koncertech. No a já bych šel za teplem, co vy na to? Souhlasíte se mnou? Souhlasit musíte. A když nemusíte, tak nechcete. Jedem na to. Proč mi to nehraje, nevíte? A hraje to teplo.
1: Budíš teplo.

19:17, ovečky moje rozhlasové, poslouchejte dobře. Jsme si zvykli v České republice do všeho kecat a kafrat, že? A když na to někdo poukáže prstem, druhému se to nelíbí a ten má pravdu 100%, a pokud neříkáte, jo, tak jste špatní a tak dále, to vidíme na těch politických scénách, ale... Teďko momentálně jeden človíček, já snad budu mít toho Jagera a ty Stouly ještě rád. Jejich poslední novinky, jednu z nich si za malou chvilinku dáme, se mi strašně líbí. A ještě k tomu ten Mick Jagger je asi možná chytřejší, než jsem si myslel tady původně. Ne, líbí se mi, co teď právě prohlásil v rozhovoru pro New York Times před pár dny, řekl, co by si měla vytisknout a pověsit nad postel nutná část české i politické kulturní scény. Jeho úkolem na pódiu není prý lidi poučovat, ale dát jim na 2 hodiny zapomenout na hypotéku a starosti světa, řekl. 82letý frontman Rolling Stones dodal, že nikdo neplatí za vstupenky na kázání. Jo, takže opravdu, pokud se postaví na pódium, scénu, před kameru, uchopí nástroj nebo mikrofon, nechce, věnuje svému zaměstnání a nevychovává. Bohužel, ego a inteligence u nás, jo, u nás to funguje přesně obráceně, jo. Teďko nedávno to byl ten Jurčil z Hradu, který přišel tady zkazit ostravské kolorsy. Motorky to udělali nedávno, prostě politici se montují tam, kam nemají, hlásají to, co nechce, člověk chce bavit, jde na pivo, párek v rohlíku, jde na steak, jde tam něco jet a tak dále. A do toho přijde nějaký politik na pódium a začne mu do toho kafrat, jo, nehledně o tom, že herci si myslí, že jsou nejinteligentnější část národa, ty Hinkové, Vilémové, Jarmily, Ondrové a podobně, a kafrají místo toho, aby prostě nechali festival festivalem a drželi se radši scénáře. Za ty prachy, co berou, zkusí držet hubu. To u nás je jinak. My mluvíme za peníze, které stejně nedostáváme. A si samozřejmě dělám legraci, ne? To berte s rezervou. Jenom to poslední, to, co jsem řekl předtím,

0: Retrospektiva z Jirkou Vlastou na Rádiu Wave.
1: Moc jsem přemýšlel, co vybrat, moc jsem přemýšlel, jak to uvést, jo. Tato skladba je z roku 1984 a je celosvětově megaslavná. Český text obstaral ovšem Michal Horáček, který ho nepřeložil, ale napsal vlastní a jeho text se stal jedním z nejznámějších obratů slovních v 80. letech v českém showbiznisu. A napadlo mě to uvést úplně jinak, takže buďte připraveni na to, co přijde.
2: Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio, hej?

je skutečně skvělá cover verze v podání Hammerfall, legendárního kysáckého songu Detroit Rock City. Myslím si, že propracovaná do posledního detailu. Skvělá věc. No, přátelé, Darida se vzdal reprezentace, další fotbalista, ale máme tady jednu fotbalovou zprávu pro příznivce Sparty. Od začátku bylo jasné tedy, že fotbalovou Spartu čeká v cestě do hlavní fáze Ligy mistrů pořádná šichta. Teď už je jasno o prvním soupeři, letenští se ve třetím předkole utkají s francouzským Lyonem. Pokud zvítězí, postoupí do závěrečného play-off. V případě nezdaru je už bez dalšího předkola, čeká automaticky pád do Evropské ligy. Hádejte, jak to dopadne. No, tak nějak. Typovat můžete vždycky. Já jsem chtěl říct, hádej, je skladba skupiny Citron, která teď bude hrát a pak se rozloučíme a já půjdu. We'll

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.

0: 20 minut po 16. hodině, to je aktuální a přesný čas a vy ladíte a posloucháte pondělní odpolední rádio. Hej, s vámi Standa Čeněk a další skvělá muzika, pochopitelně před námi Sedamont, už za pár vteřin taky Hard nebo Kid Rock. Hezké odpoledne.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Veliká pohoda teď, tahle muzika na rádiu Hej, 3 minuty po 4:30 odpolední, stále ladíte odpolední hudební program, a to tak, že pondělí dnes s datem 20. července. Jen tak letmo jsem nahlédl na zpravodajské servery a koukám po titulcích, což je to vlastně ve světě zajímavého. Vláda, představte si to, schválila zákaz telefonů ve školách. No, myslím si o tom svoje, především to, že používat mobilní telefony, to by měli mít na starosti spíš rodiče, řekl bych já, ale úsměvná na tom je úplně jiná věc. Vláda schválila zákaz telefonů na školách, ale přednedávnem, pokud si dobře vzpomínám, měl tím schvalovacím kolečkem projít třeba zákaz chlastu ve sněmovně. No, to bylo, panečku, jiné kafe. Tak se nad tím schválně zamyslete. Grammy, to je další muzika, taky TNS nebo 9. planeta, myslím, že se máme na co těšit. Tedy alespoň, co se té muziky týká.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled, a přejeme příjemný poslech.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší K-Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. K-Řezivo, Týnec nad Sázavou.

Při pondělním odpoledni s vámi stále hudební program Rádia Hej a tohle byly Skillet, jen tak mimochodem kapela, o které jsme mluvili taky v aktuálním Playlist Music v souvislosti s jejich chystanou novinkou. Tomhle tématu ještě určitě řeč bude. Když už mluvíme o hudebních novinkách, tak jednu takovou novinku a nové album oznámili taky rockové ikony. Mám tím na mysli kapelu Nickelback. Už za chvilku si o tom řekneme o něco víc, ale ještě předtím česká muzika. Tu se postarají Motorband a pak další světové pecky. Mezi nimi třeba ta od R.E.M. už za malou chvíli.

0: Ladíte a posloucháte Rádio Hej, teď je nejvyšší čas podívat se aktuálně na počasí, které nás čeká v noci a zítra, tak pojďme v rychlosti. Během noci bude postupně ubývat oblačnosti a na většině území se vyjasní nebo bude jen polojasno. Místy se může přechodně držet nízká oblačnost nebo mlha. Noční teploty klesnou přibližně na 9 až 13 stupňů Celsia. Vítr bude většinou slabý, takže nás čeká klidná letní noc. Zítřek přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu, během dne se mohou místy objevit přehánky, ojediněle i bouřka, ale na většině území půjde o příjemný letní den. Odpolední teploty vystoupí většinou na 21 až 25 stupňů a pocitovou teplotu mírně sníží slabý až mírný severozápadní vítr. Na cestu se vyplatí přibalit tedy lehkou bundu nebo malý deštník, většinu dne si ale užijeme příjemné letní počasí a pokud plánujete pobyt venku, tak ideální budou dopolední a časně odpolední hodiny. No a to je z předpovědi počasí všechno a teď už zpátky k našemu hudebnímu programu.
1: Rádio je slyšet!

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.

Taky po 17. hodině v pondělí odpoledne s vámi i dál Radio Hej, taky Standa Čeněk a další porce skvělý muziky. Tohle byla Sonáta Arktika a vy se těšte třeba na Agliky Joe, za chvilku taky Masterplan a právě teď legendární Magnum. Hezké odpoledne.

Kanadští rockeři Nickelback jsou zpátky, a to s velikou novinkou pro všechny fanoušky, protože po 4 letech od alba Get Rollin oznámili vydání své 11. studiové desky. Ta se bude jmenovat Everything Under the Sun a měla by vyjít a taky vyjde 30. října. Frontman kapely Chad Kroeger říká, že tohle nové album ukáže všechny tváře kapely a fanoušci se prý mohou těšit na pořádně tvrdé rockové skladby, ale taky na melodičtější a emotivnější momenty, které byly a jsou pro Nickelback vždycky tak typické. Představili dokonce i nový single, má podle kapely vystihovat energii, kterou v posledních letech sbírali na koncertních pódiích. A já už vám teď mohu slíbit, že tu novinku si podrobněji představíme v srpnovém Playlist Music. Takže sečteno a potrženo, pokud vás bavily hity jako How You Remind Me, Photograph nebo Rockstar, kterou jste právě teď slyšeli, tak můžete začít odpočítávat, protože nová deska Nickelback dorazí na konci října. No a my už pojďme k další muzice a o tu se postarají třeba Stratovarius, taky Blackstone Sherry nebo Europe.

0: Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio. Dopravní expres.
1: S velkým zdržením stále počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlatěcemi a exitem Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Nehoda kamionu se řeší na 31. kilometru D8 na Německo. Je to v úseku dopravního omezení a zdržení se pohybuje okolo 15 minut. Doprava zpomaluje na kilometru 26. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Vyškova se nárazově přibrzdí převážně kamiony mezi Holubicemi a Kývalkou. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
0: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.

0: Rádio Hej, jak sami dobře slyšíte, tak perfektně hraje i po 18. hodině a s vámi i dál Standa Čeněk. A já jsem tady v dost dobré společnosti, protože se mnou už za chvíli Manic Street Preachers, taky McFly, anebo právě teď italští Måneskin.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jednou.
3: Rock on air every day.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

Metal never dies, metal nikdy neumírá, se tady zpívalo. A já bych k tomu mohl vlastně doplnit ještě jedno rčení, a to takové, že rockové hvězdy nikdy nestárnou, alespoň to tak vypadá. No jak jinak si vysvětlit, že Stouni vydali další desku, respektive novinku, o které jsme mluvili už minulý týden. My jsme o té nové desce vlastně mluvili přesně v ten den, kdy vyšla, v pátek 10. července. Oregon Tanks se jmenuje tohle album a navazuje na velmi úspěšnou desku Hackney Diamonds roku 2023. A já zopakuji, že tu novinku produkoval Andrew Watt a na nahrávce hostují třeba Paul McCartney, Stevie Winwood, Robert Smith z kapely The Cure nebo Chad Smith z kapely Red Hot Chili Peppers. A fanoušci taky určitě potěšila skutečnost, jakmile jí zjistili, že album obsahuje jednu z posledních studiových nahrávek s Charliem Wattsem. Zkrátka dobře, jak už jsem říkal na začátku tohohle vstupu, Rolling Stones prostě nestárnou. Jinak si to neumím vysvětlit. Ať už jste na téhle kapele vyrůstali, nebo je teprve objevujete, tak tohle nové album je důkazem, že ten opravdový rock jako takový nestárne a že tahle kapela rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Tak teď už si pojďme jednu z těch novinek zahrát.

Backseat Boogie, tak tahle pecka, nebo tuhle pecku, tu má na svědomí australská parta Airborne a myslím, že většina z vás to poznala. Posloucháte Rádio Hey, no ale je čas se rozloučit pro dnešek. Tak to taky činím. Mějte se moc hezky, poslouchejte skvělou muziku, poslouchejte Rádio Hey a příště zase ahoj.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Ve správný čas se naladili na správnou vlnu. Petr Zlámal pro vás má připravený další díl dvouhodinového speciálu Rokové démanty, který má premiéru vždy v pondělí v 19 hodin a opáčka ve středu a ve čtvrtek. Někdy mne k výběru nějaké polozapomenuté muziky zcela nečekaně inspiruje vydání nového alba kapely, na jejíž existenci už jsem téměř zapomněl. Docela nedávno mi tak pod nos přistálo nové album německé skupiny Fury in the Slaughterhouse. Po počátečním údivu, že tahle kapela, založena v roce 1987, ještě vydává desky, jsem otestoval její v pořadí 15. studiovku s názvem Changes. Nic mě na ní ale nezaujalo. Fury in the Slaughterhouse jsem přitom velmi dobře znal ze svého působení v prvním soukromém rádiu na Moravě, Star Radio Morava, později přejmenovaném na Radio Morava a nakonec na KIS Morava. Zvláště první roky v tomto rádiu byly naprosto skvělé. Neměli jsme žádné playlisty a pouštěli jsme si to, co nám připadalo jako báječná muzika. Za zády jsme měli opravdu rozsáhlý archív CDček, ve kterém nechyběla ani dodnes nejzásadnější deska Fury in the Slaughterhouse, stručně nazvaná Mono. A právě z tohoto alba, vydaného v roce 1993, vám nabídnu jejich kultovní single Every Generation Got Its Own Disease. Každá generace má své vlastní trable.

obrigado.

0: bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Stále vás především klasickým rokem provází Petr Zlámal. A když mluvíme o klasice, nemůžeme zapomenout ani na Deep Purple. A protože nemám ve zvyku dokola stále jen nudně ojíždět léty prověřené fláky, nabídnu vám jednu skladbičku z doby, kdy měl Ian Gillan své hlasivky ještě v cajku. Z alba Bananas, opatřeného polopatickým obalem, na kterém na obrovské kupě banánů sedí dva černí týpci, si dáme úvodní pecku House of Pain. Není divu, že v ní Ian Gillan vřeští, jako by ho na nože brali. Tenhle ten dům, postavený v roce 2003, je totiž plný bolesti. Ladies and gentlemen, píše se rok 2003 a na scénu přicházejí Deep Purple, a to se songem House of Pain.

Závěrečnou hudební tečku s rockovými diamanty udělala britská hardrocková kapela Wasted, v jejíž sestavě nechybí baskytarista Pete Way a kytarista Paul Chapman, tedy dva spoluhráči z kapely UFO. Mimochodem, právě od mých oblíbenců UFO jsem na sesterskou verzi rockových diamantů, vytvářenou na kanále YouTube, přihodil na parádně průhledném vinilu jejich báječné živé dvojalbum Strangers in the Night z roku 1979. Teď jsem tam šlehl první dvě remastrované strany, časem tam přihodím ještě stranu číslo 3 a 4. Je to koncertní lahůdka, která určitě stojí za poslech, takže pokud budete mít absťák po skvělé rockové muzice, probněte to. To je všechno pro tento den, that's all for today, co jsem měl na srdci. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you.

Odbyla 9. hodina večerní a začíná 141. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání se znovu soustředí na čerstvou hudbu z gotické scény. Od postpunku a gothic rocku přes Darkwave až po EBM a industriální elektroniku. Chybět nebude Demant ani závěrečný party list. Začneme ale pohledem o 40 let nazpátek. Italská skupina CCCP Fideli a La Linea vydala v roce 1986 svůj zásadní debut a na něm také skladbu Curami. Přeji vám příjemný poslech.

Úvod 141. dílu gotické dvouhodinovky obstarali italští CCCP, Fideli alla Linea a Kurami. Kapela, která vlastní styl kdysi popsala jako emiliánskou melodickou hudbu a prosovětský punk, pomohla v 80. letech formovat italský postpunk. Jejich debut je letos starý rovných 40 let. A co nás v dnešní gotické dvouhodinovce čeká? V novinkách

Slavní Echo and Bunnymen se po 12 letech vrací s albem nových písní. Deska Apples for Isaac vyjde 18. září a otevírá jí první single, který už se dostal na veřejnost, Brussels is Haunted.

Australský Icon právě představili The Witness 3, nový single, který vyšel 4. července spolu s ještě jednou skladbou. Zároveň předznamenává chystanou kompilaci Collective Illusion, která má shromáždit 32 nealbových singlů a zvláštních verzí z fungování Icon mezi lety 1998 až 2026. Teď ale v Darkwave přitvrdíme. Los Angeleská dvojice Spike Hillis chystá na 7. srpna své druhé řadové album Successor. Po skladbách By God a No Bite z něj zveřejnila také melodičtější, ale pořád fyzicky údernou Entirely Mine.

Digital Energy a skladba Eternity. První single z připraveného alba Echoes of Tomorrow míří přímo mezi synthpop a future pop k rozmáchlým melodím, výraznému refrénu a klubovému rytmu. Produkce se ujal ostřílený Gerrit Thomas, známý z Fungerfocht nebo Ice Fabric. Následující položkou 141. dílu Darkwave bude novinka od Softvane, projektu kalifornského hudebníka Justina Chamberlaina. All We Are Known of Heaven je druhou ochutnávkou z chystané desky, na níž se dopředu dostává jeho hlas i písničkářství. Skladbu spoluprodukoval Andrea Mantione z Nuovo Testamento a její syntezátorovou jízdu v závěru rozšiřuje saxofon Rachel Mazer.

Daniel Knuc nás zavedl do vlastní jeskyně. Nový singl vychází z archetypu poustevníka i Platónova podobenství a temný prostor se v něm postupně mění z vězení v místo sebepoznání. The Cave je první ukázkou z 11 skladbového debutu Echoes, který vydá 7. srpna vydavatelství Cold Transmission. Další novinka otevírá novou kapitolu jednoho zásadního jména. Lisa Gerrard v červenci potvrdila svůj odchod z Dead Can Dance. Brandon Perry ale pod zavedeným jménem pokračuje v sérii měsíčních samostatných singlů. Instrumentální The Cicadas čerpá z Platónova dialogu, Phaedros a z mýtu o lidech, které láska ke zpěvu proměnila ve věčné pěvce Cikády a Poslimus. No a příště třeba dojde i na novinku samotné Lizy Gerrard.

To byly Coil a nově remasterovaná skladba Cardinal Points předznamenává návrat alba Gold is the Metal, které 30. října vydá prestižní label Mute Records. O remaster se postaral jediný přeživší z tehdejší trojice Stephen Trower a reedice se stane prvním dílem série, která má postupně vrátit do oběhu také kolekce The Angelic Conversation, hudbu k Hellraiserovi a kompilaci A Nature History. To byla poslední novinka dnešní gotické dvouhodinovky a přichází čas na démant 141. dílu Darkwave. Ten věnujeme římské skupině Date at Midnight a 10. výročí jejího druhého alba Songs to Fall and Forget. Date at Midnight vznikly v Římě v roce 2007. Už první eponymní EP z následujícího roku vymezilo prostor, ve kterém se kapela pohybuje dodnes. Temný, naléhavý gothic rock a post-punk, do něhož prosakuje melancholie nové vlny. První dlouhrající album No Love přišlo v roce 2011. Skutečný zlom ale znamenalo právě Songs to Fall and Forget z května 2016. 12 skladeb tehdy nabídlo sevřenější zvuk, výrazné basové linky, kytary schopné přecházet od chladných ploch k dramatickým výbuchům a hlas Danieleho De Angelise. Do skladby Running Around přispěl navíc svým umem Simone Salvatore ze Spiritual Front. Album postupně upevnilo postavení Date at Midnight na evropské gothic rockové scéně a titulní více než 8-minutová skladba se stala jedním z jeho vrcholů. Po desce následoval EP Reverse Resilience z roku 2018 a v roce 2024 třetí album Fading into Disgrace, na němž kapela svůj zvuk dále rozevřela. Loni se Date at Midnight představili také českému publiku, a to na festivalu Prague Gothic Treffen. Jubilejní edice Songs to Fall and Forget vyšla letos 30. května u vydavatelství Manic Depression Records. K původním 12 skladbám přidává 3 bonusy. Akustickou verzi Tonight ze stejného roku, kdy deska vyšla, živou studiovou podobu titulní skladby natočenou rok později a písničku Cold Modern World zaznamenanou na budapešském koncertu před 2 roky. Právě prostřední z těchto bonusů se stává démantem 141. dílu Date at Midnight to Fall and Forget živě ve studiu v roce 2017.

Midnight a živá studiová verze titulní skladby z alba Songs to Fall and Forget 10 let po původním vydání pořád dobře ukazuje, jak kapela dokáže spojit gotickou monumentalitu, melancholii a pomalu stupňované napětí dnešní démant pořadu Darkwave. Teď už se přesouváme k novým deskám. Kladenský jednočlenný projekt Bunkerer vydal na konci června letošního roku u Stone to Death album Kontrolní orgán. 8 skladeb dál rozvíjí jeho electronic body punk, inspirovaný první vlnou evropského EBM, industriální rytmikou a zvuky tuzemských měst a brownfieldů. Z kolekce jsem vybral položku nazvanou Monument.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

projekt Kill Signal a skladba Feed the Crows z debutového EP Wendigo. Mnichovský projekt na pěti skladbách spojuje dark electro a EDM s trapem, funkem a industriálními plochami. Sám se přitom nepředstavuje jako klasický interpret, ale jako zhmotnění vtíravých myšlenek, bezesných nocí a vnitřních stínů. Teď klasický gothic rock s neobvyklým příběhovým rámcem. Za projektem Geo stojí Blake Carpenter, zakladatel vydavatelství Morella Records. Jeho ústřední postavou je smyšlený, nesmrtelný Giordano Paolo Orsini, narozený roku 1458, který už 5 století sleduje, jak se víra mění v nástroj moci. Nové album Sanctified Hunger vyšlo 17. července, má 12 skladeb rozdělených do 3 dějství a podle autora není útokem na víru, ale svědectvím proti institucím, které ji zneužívají. My si z alba zahrajeme skladbu Holy War.

Schrödinger a písnička The Void. Bratři Carlos a Ernesto Carafiové se po 6leté pauze vrací s druhým albem International Decay. Osmiskladbová nahrávka navazuje na tajuplnou atmosféru debutu Last Days on Earth. Výraznější role syntezátoru, ale tentokrát posouvá hudbu dvojice k mohutnějšímu a tanečnějšímu zvuku. Z Mexika se teď přesuneme do Brooklynu. Bastille je dark elektroprojekt Angeliky Padilly alias Pogo Pope, který svou směs hudby 80. let, punkového postoje a společenských témat označuje jako anarcho body music. Květnové album Trop propojuje freestyle, acid house, electro, high energy a temný synthpop. Lady of Dread je skladba, kterou si teď pustíme, a tato písnička se dovolává egyptských bohyň Bastet a Sachmet jako ochranného kouzla i výzvy postavit se útlaku.

Stále posloucháte gotickou dvouhodinovku Darkwave. Právě nám dohrál newyorský projekt Electric Kill, který se pochlubil peckou My Salvation z alba Kunspiraci. Steve Will na desetiskladbové nahrávce propojuje dark electro noise a industriální elektroniku s dosud nejotevřenějšími politickými texty. Útočí na korupci, manipulaci, pokrytectví i ztrátu lidskosti, kterou část americké společnosti podle něj omlouvá náboženství. Následuje Paříž a debutové album We Die Alone projektu Contre Soirée. Olivier Decons si všech 11 skladeb napsal, naspíval, nahrál i produkoval a navázal na nich na split EP Knit s Blind Dylan. Titulní píseň zastupuje elektroničtější a temně taneční polovinu desky.

Jako řádně zvolený zástupce tohoto města ti přikazuji, abys upustil od nadpřirozené činnosti a vrátil se neprodleně do místa svého původu nebo do nejbližší vhodné paralelní dimenze.

0: neunavitelný Philip Minch a atmosférický počin Train Crash z šestiskladbového EP Crunk Pop, které vyšlo 23. června u Anzen. Polovina dua Sinascape se na něm spolu s Babsy Teichner vrací k minimalistickým základům své tvorby, k roztříštěným zvukům, strohým rytmům, sekvencerům a chladnému hlasu na hranici postindustriálu a ponurého popu. Poslední dnešní albová zastávka nás zavede na okraj Berlína. Daniele De Picciotto a Alexander Hacke, bývalý člen Einsteinzente Neubauten, po 16 letech nomádského života konečně zapustili jako manželé kořeny a nový domov proměnili v album Lichtung. 8 německy zpívaných skladeb chápe mítinu či světlinu jako místo klidu a nového začátku uprostřed neklidného světa. My si z desky pustíme titulní kousek.
1: Čortův hrad!
2: Čortův hrad! Tam strašá! Jajajaj, tam strašá!

0: dosud naplní.
1: Plynule jsme se dostali k Party Listu. Už ve středu 22. července zahrají domácí DeLorean spolu s italskými Daridel v letním kině na Špilberku v Brně. Večer začíná ve 18:45 a domácí fantasy Pagan folková kapela na něj pozvala skladbou Odin Havranu Pán. DeLorean během následujících dnů odehraje ještě dva další open air koncerty. V sobotu 25. července vystoupí znovu z Daridel na ohnivém Lugnasadu u Gauče ve Stromovce v Praze a o týden později 1. srpna uzavřou bezplatnou přístavní slavnost v Nymburském parku pod Hradbami. Stejnou sobotu 25. července se v pražském klubu FAMU koná také další vydání party Afterlight, zaměřené hlavně na elektroničtější část gotiky, darkwave, coldwave a dalších stylů. Dveře se otevírají v 8 hodin, program začíná v 9 a vstupné je 150 korun. Na koncert se příští týden vyplatí vyrazit také do Bratislavy. V úterý 28. července vystoupí v Majestic Music Clubu kanadští průkopníci elektroindustriálu Frontline Assembly, kteří teď brázdí Evropu se svým old school EBM setem. Pozvánkou bude skladba Mental Distortion z letité desky Caustic Grip.
2: Hey, this is Bill Lee from Frontline Assembly.

To byl americký Nanoface se skladbou Mind Like Mine. Ten ve středu 29. července dorazí do pražského prostoru Salo v klubu Fuchs 2. Jeho syrový synthpunk, postpunk doplní domácí Laser Viking. Tím se 141. díl Darkwave uzavírá. Jeho playlist najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na facebookovém profilu Darkwave, který najdete na adrese facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou, tentokrát u dalšího retro dílu, se kterým se vrátíme do roku 1996. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

a Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Melange a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kelvin Twilight a Harmony of All. New Wave na Core Music Radio, taky Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech různých stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku. A dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

to byly klasik z tomu Ale Never Comes. Já jsem tak trochu zchraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle věci se tady hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OND, ale s Arkou, tady pardon, Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000 letí a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Kovor Music Rádiu a Rádiu Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Radio i Radio Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono to tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling Angelo Badalamenti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si ne...